Čil si tak čekám snu šu na noč. A je odejde čeke u jejich učebog mu. Jako ten hek ujich tu má dvěc. Kdy odejde če učebog mu on hen neho. A je odejde če uapti ve on skut má žou. A či mák neho gada doge at skut má šu do ujich. A či se boj čeká mu jich usit skut má šu. Če kaj na na džemi če ujich tak noč. A či skut má šu ogen. Če ujich či škopta či šigajč. Jako ten hek ujich tu má dvěc. Kdy děcíge nemská, že je lukají medvěskem, skut má jogung, my jsme pigno, jí se děti bát, a já jen gavit tágnočka, my gavit vás tágnon, hej, když domácky, a vy se jí spíčky, a my se jí škodit, a na fire alarm, že my mýu bojo, a když má gavčka, a pigno, jí se děti bát, že skut má jogung, a my gavit má mihágno, že vy vás tu tágnoč. Kaj uči skopta, že je, jako tady, že bych tak nočka, že je, na nače, že je se bač, že skoro apta, že je zem bajden, jako tady, že bych tak nočka, že apek noge, maga je, že skoro, že bych tak noge, že je, no i fire alarm, jako ten, že je, že bych tak nočka, že je, mi ubič, že nočka, apek nočen, že je, aj, skoro mažo unge, odjde se nem skač. Kdy už si jdu dítě se nemská, že kdo je, že bych tak nosil, hej, hej, že vesky nemská, jich tohle je, mám jen na noc, retreat, to tak nosí healing retreat, jsem kde, jako ten hej, mě vod, jich to tak nosí, jdu dítě se, že vesky nemská, jako ten čísky, mě vod, že ten je, že spíná nosí, že čeká se dlouho, když je, že je. I spido, I spihagno do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do
Japan, I went Chicago to come down and to meg went Chicago. I went to go to Chicago and to meg you the badge moon, much up to Chicago and meet Chicago to be at that. Chumak to Chicago and sweat the book shame now, Jay. Mew boy egg, what you come sweat and you bet see long chap.